0: Express FM.
1: Express FM.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například bodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Describe my

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Hudba na prvním místě.
5: Express FM.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Express FM.

0: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Hudba na prvním místě.
1: Express FM.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
0: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
0: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Express FM.

Hudební energy drink, pěkně mě to takhle probralo po ránu, doufám, že vás taky. Ray, Ama a Absolute a jejich Joy, to je radost. Veronika vás zdraví u sobotního vysílání. Máme 10.07 za našimi okny, 13 stupňů Celsia, ještě docela zima, pokud jdete ven, tak se přioblečte, ale už ve 3 odpoledne má být 22, takže krásné babí léto, vítej u nás, vítej k nám. Já dnes odpoledne budu absolvovat rozlučku se svobodou, což je akt, který nemám úplně v lásce, ale na tenhle se těším, takže se rozlučkám se svobodou trošku pověnuju, protože toho mám samozřejmě plnou hlavu. A já doufám, že vy máte plnou hlavu vašich hudebních přání neboli tipů na to, co byste dneska rádi slyšeli a co by určitě rádi slyšeli i ostatní. Takže pokud máte nějaký nápad, co by mělo zaznít v příští hodině, tak jsem s ním. 602-604-903, to je to číslo, kam stačí napsat název songu a autora. To je vše, děkuju, jdeme si hrát další hudbu Ferel a potom Fedok. Express FM.

0: Tak tohle londýnská kapela Fat Dog, pěkně jim to uhání, mají saxofon. Já jsem tuhle kapelu viděla v létě na festivalu Pop Mese. Trošku mě překvapili, já jsem čekala, že to bude takovýhle jako punkový elektro. Nakonec to bylo spíš world music, ale dobrý, hezký špinavci. Fat Dog, super kapela. No, Veronika vás ještě jednou zdraví. Připomínám, že máte příležitost posílat mi hudební tipy, protože tady mám velké mezery v našem playlistu připravené právě pro ty vaše hudební přání. Říkala jsem, že budu trošku mluvit o rozlučkách se svobodou, protože mě dneska jedna čeká a velmi se na ní těším, velmi. I když rozlučky, jak už jsem říkala, se svobodou nemám moc ráda, nevím, možná mi to trošku zkazily ty hlasitý stag party z těch Angličanů a nebo Němců, který se tak jako potulujou po našem hlavním městě a vždycky hrozně řvou a dělají binec. A nemám obecně ráda takový moc jako mejdany na povel. A vím sama, že až budu mít svatbu, jakože budu mít asi brzo svatbu, protože jsem 2 měsíce zasnoubená, tak rozlučku se svobodou nechci. Ale na tu dnešní se těším, za chvíli se dostanu k tomu termínu rozlučka se svobodou. Je to v pořádku tenhle název, nebo není, můžeme se o tom pobavit, každopádně za chvíli tu máme další skladby, Savety, Biba Dubi, Gang of Youth a přeju vám krásný začátek prodlouženého víkendu a hezké ráno všem, kdo právě vstáváte.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90 a jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostily.cz. A pohodička na terase taky potěší.
7: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
9: A můžete využít i výhodné financování.
8: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
10: Hudba na prvním místě.

Tak to byla Biba Dubí a její novinka Memories. Rozlučky se svobodou, dnes jsem vytáhla tohle téma, protože jednu takovou rozlučku se svobodou dnes odpoledne a večer a v noci budu absolvovat a moc se na ní těším, i když jsem zmiňovala, že tenhle akt nemám úplně v lásce, nechtěla bych třeba být na rozlučce se svobodou, kde bude nějaký stripte nebo podobné věci. Každopádně zažila jsem za svůj život pár rozluček se svobodou, ty, který si pamatuju, tak a který mi zůstaly tak jako hluboko v srdci, tak jedna se konala v Římě. To byl skvělý nápad, protože jsme jako kamarádky si pronajeli krásný apartma v Římě. Napadlo to nevěstu budoucí samozřejmě a bylo to super, akorát, že nevěsta nám první den oznámila, že čeká miminko, takže tam nebyl moc alkohol, aby jí to nebylo líto, ale rozloučka se svobodou, to byla nádherná, kouzelná, dobrý nápad, tak pokud něco takového chystáte, tak výlet někam úplně jinam není vůbec na škodu, stejně jako ta druhá, která mi zůstala v srdci, a to se brali moje dvě kamarádky spolu a jedna z nich měla rozlučku, absolvovala jsem teda dvě ty rozlučky u tady toho páru, jedna z nich byla v takovým vesnickým sportovním vybydleným klubu, kde se objednal DJ a hrál DJ celou noc a pařili jsme a tancovali takhle jako o samotě až asi do 11 ráno, to bylo bezvadný, a ta druhá slečna, budoucí paní, tak ta měla tu rozločku zase na takovým jezdicím housebotu na Vltavě, kde hrál Josef Sedloň a bylo to báječný. A tak to byly takové rozlučky, které si pamatuju a které byly něčím jako hodně významný. Nebylo to takové jako chození po barech nebo prostě stripter, jak už jsem říkala. A proč nesnáším vlastně ten samotný termín loučení se svobodou nebo rozlučka se svobodou, to vám řeknu za chvíli. Můžete mi napsat svoje zkušenosti, jak probíhala třeba vaše rozlučka se svobodou, jestli se vám to líbilo, jestli to bylo super takovýhle překlápko, nebo naopak někdo vymyslel něco, co vám přišlo divný. 602-604-903. Tam můžete posílat jednak vaše zkušenosti s rozlučkama, ale taky hlavně vaše hudební tipy. Teď si pustíme Smith, There is a light that never goes out. Express FM.

0: Přišla mi zpráva od Vojtěcha o rozlučce se Svobodou. Děkuju moc krát. Zdarec, moje rozlučka byla před 10 lety a jediné, co si pamatuji, je začátek. Pak odplivnutí za rohem, tanec na klíně, asi striptérka a druhý den zajímavé video, co se vlastně dělo. Takže bomba, doporučuju klidnou sobotu. Vojto, děkuju moc krát. Takže seba si jako jedna z mála, kdo říká, že striptéra bych na svý rozlučce nechtěla. Pánové si striptérku na svý rozlučce vítají. Já totiž nemám mezi náma se striptéry na Majdanech moc dobrou zkušenost. Já tady tu historku asi nemůžu vyprávět, ale bylo to s týmem Radia Express. Naše zprávařka tehdejší Iveta slavila, a to si musím říct, a neřeknu to, já to trošku zmírním, slavila prostě narozeniny, tak jsme ji objednali striptéra, který předváděl takovou army show, slíkal se takovýho Arnold Schwarzenegger modelu. Jsem ho dokonce objednala i já, mám takový pocit, že jsem spadla do svý pasky a na tom Majdanu se skoro nikdo neznal, protože naše zprávařka Iveta byla z Moravy, že tam přišli úplně cizí lidi a bylo tam hrozný ticho při tom jeho vystoupení a já jsem jako pitomec šla do první řady, že to budu fotit a samozřejmě se na mě zaměřil ten striptér a já jsem před ním začala v tom tichu plným utíkat po celém tom bytě a on křičel, nebo spíš jako říkal, kde seš, já si tě chytím. To bylo hrozný. Já jsem křičela, pomoc, nikdo nic do toho neříkal. Tak je teda chytil a úplně nahej si na mnou sednul a ten kus svého těla, který byl obnažený, tak jako poklepával, myslím, na hlavu, na vás. Jako nebylo to úplně dobrý. Miloš Pokorný druhý den mi řekl, že příště, jestli jsem si umyla hlavu, se mě ptala, tak mi říkal, že příště mi dá nějakou, vyrobí nějakou polystyrenovou helmičku. No, každopádně, moje zkušenost se striptérem je takováhle, od té doby jsem žádného striptéra nikde neviděla, ani jsem nebyla na Majdanu, kde bych ho potkala a každopádně, až někde striptéra potkám, tak se sednu někam do lůžku, někam úplně do stínu, dozadu, aby na mě nemohl. Takže tak, za chvíli se dostanu dál, to jsem se hodně vzdálela od rozluček se Svobodou, tohle historkou a dáme si Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, to nám tady nachystal náš hudební šéf Radek, tak myslím, že vás chce jako probudit po ránu, že vás chce pořádně probrat k životu.
1: Express FM. Express.
2: Hey girls, hey boys, superstar DJs.

Tak to byly Chemical Brothers, starý velký hit Hey Boy, Hey Girl. Zdraví vás Veronika, dneska jsem tu místo Radka na víkend, na víkendové vysílání, zítra budu taky. A děkuju, že mi píšete o vašich rozlučkách se Svobodou. Pište dál, jakou jste měli rozlučku se Svobodou, nebo jakou jste zažili, pokud jste prožili nějaký bizár během tohoto aktu. Číslo k nám je 602604903, mluvím o tom, protože dneska mě čeká rozlučka se Svobodou, ne moje, ale mojí skvělý kamarádky a hrozně se na ní těším. Já nevím, jestli tu můžu prozrazovat, co nás čeká, nevím, jestli náhodou neposlouchá, ale jo, prosím, budeme na drag party na konci a na to se šíleně těším, protože miluji drag queens, takže hurá, hurá. A no, proč nemám ráda vlastně ten termín rozlučka se Svobodou? No, rozlučka se Svobodou prostě, jo. Už ten jako etymologicky už to, ten rodinný stav Svobodná mi přijde takovej poměrně jako zavádějící. Svobodná a pak jsem nesvobodná, nebo jak to je. Neprovdaná by mi přišlo třeba OK, ale svobodná, no dobře. Jako jo, když jsem svobodná, tak jsem svobodná, ale když jsem daná, tak bych si měla taky připadat svobodná. Takže rozlučka se Svobodou mi přijde takový, jako kdybych se loučila se Svobodou a pak už přijde nesvoboda. Jako kdybych si naposledy měla zařádit, volně užít si svoji nezávislost a potom už přijde ta nesvoboda, jo. Takže rozlučka se Svobodou, no já prostě vidět se s kamarádkama a oslavit to, že právě jsem si vybrala svobodně svého budoucího muže, který mi poskytne svobodu a tu volnost. Takže to mám trošku převrácený a ten termín se mi moc nelíbí. Tak ale to je můj problém, že jo, samozřejmě. Za malou chvíli si pustíme Kings of Leon, taky si pustíme Filmex, což je rubrika moje o nových premiérách, které můžete vidět v kinech. Premiéry už byly ve čtvrtek, takže nové filmy. No a kdybyste měli nějaký hudební tip, tak jsem s ním taky. 602 604 903.

0: Express Filmix.
1: Tento týden se v kinech konečně seznámíme s českým Oscarovým kandidátem. Vítězným dokumentem z Berlinále, pozoruhodným a extrémně silným snímkem režisérky Pepy Lubojacky, Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Film vypráví o sourozenecké lásce a závislosti a diváci ho označují za emocionální horskou dráhu, inovativní, šokující a brutálně upřímnou. Pepa 5 let natáčela film, ve kterém sleduje svého milovaného staršího bráchu a jeho život se závislostí. Proč připravila jejího bratra a dva bratrance o vztahy, zdraví i střechu nad hlavou? A co když za tím vším nestojí závislost samotná, ale něco, co začalo daleko dřív? Neotřelý mix intimních deníkových záběrů, oživlých fotografií, stylizovaných vzpomínek a grafických koláží dělá z filmu originální zážitek, který je syrový i hravý zároveň. Jako režisérka a sestra stojí Pepa před otázkou, na kterou neexistuje snadná odpověď. Kde končí láska a začíná kontrola? Zachraňovat nebo nechat jít?
2: Je prostě blbě, já si potřebuju něco dát.
3: Taťka umřel.
2: Víš, ale potřebuju si něco dát.
3: Ty jsi brácho na ulici už nějakých 8 let.
2: Chci se zakoulit, ne?
3: Co přijde dál?
4: Slyšel jsem, že se vzorce opakují.
5: Opakují.
4: Opakují.
5: Opakují.
4: Opakují.
1: Na plátně přivítáme také Breda Pitta, a to v thrilleru Davida Ayera V srdci divočiny. James je penzionovaný vojenský expert, který se svým psem, německým ovčákem Odinem, taktéž válečným veteránem, vydává na výlet do drsné aljašské divočiny. Jejich výprava se zkomplikuje, když James s malým letadlem vinou zdravotní indispozice havaruje. Ti dva už v minulosti ve válečné zóně dokázali, že se jeden na druhého můžou stoprocentně spolehnout. Zvládnou ale spolu zdolat nástrahy aljašské divočiny, kde číhá smrtelné nebezpečí na každém kroku? Aljašku ve filmu zastoupila panenská příroda Nového Zélandu. 62-letý Brad Pitt zvládl většinu akčních scén natočit bez kaskadéra.
6: Good job, buddy. It's just you and me, boy. I'll get you home. I'll get you home. I'll get you home. The heart of this beast is strong.
0: Express Filmix.
7: Na Express FM.
8: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
7: Express.

Tak to byly Blossom, s kterým už 2. října za pár dnů vyjde nová deska Songs from the Wedding Cake, čili písně ze svatebního dortu. To se mi dost hodí, protože dnes máme takové jako okénko o rozlučkách se svobodou. Jak je vidět, tak kluci to berou opravdu z ostra, jo, víc než holky, ale nevím, možná ani holky se nezadají, jo, s těma rozlučkama. Děkuju moc Tomášovi, že mi napsal, že nejdivočejší nebo nejpestřejší rozlučku zažil taky mimo Česko na výletě, a to sice v San Francisku. Cituju. Od alkoholu v restauraci až po prosáknutí na ulici, což se nezamlouvalo policii, nastrčené policejní pouliční prostitutky, což se nelíbilo zase nám, alkohol v nočním klubu Michael's Brothers, kde lap dance nebyl to jediné, co místní krásky za tučný obnos mohly nabídnout. Byla to velice nepřehledná noc, až tak, že to pro ženicha vypadalo, že se ani svatba konat nebude. Nezapomenutelné, a to jsem to neplatil. Takže děkuju Tomáši. Tomáš, napište mi, já vím, že to, co se stalo na rozlučce, asi má zůstat na rozlučce, nebojte se, já to nikomu číst nahlas nebudu. Každopádně pište mi svoje zkušenosti, svoje bizarní zážitky, které si z rozluček pamatujete. 602-604-903, samozřejmě tam můžete psát taky vaše hudební tipy. A Tomáš připojil i hudební tip, přeje si skladbu od kapely The Midnight, tak si jednu skladbu pustíme. Je to synthpopová kapela ze Spojených států a oni mají takové zvláštní motto, a to motto zní Mono No Aware. Je to taková japonská fráze, která se volně překládá jako pocit nostalgické melancholie a vědomí, že nic netrvá věčně. Takže tady jsou Midnight a skladba Los Angeles.

0: Tak jsem se tady úplně zahrozila ve studiu u Mr. Brightside. To je tak strašně dobrý song od skupiny The Killers. Mám to hrozně ráda. Nikdy se mi to neohraje. Tomáš taky psal, že se mu toho dobře pracuje. Děkuju. Zdravím všechny, kdo jsou dneska v práci. Stejně jako já. Veronika, zdravím vás. Hezké dopoledne ještě stále. Jsem tu dnes za Radka, který nemohl, a zítra to budu taky za Radka, protože zítra taky nebude bohužel moci. Takže mám tu volné pole pro vaše hudební tipy, přátelé. Takže pokud existuje song, který byste právě teď potřebovali slyšet, tak žádný problém. Číslo jsem 602 604 903. Posíláte mi toho dost. Děkuju za to. Dnes je krásný den, babí léto v plném proudu. Kolik máme stupňů venku? Já se jdu podívat. Takže máme za našimi okny už 16 stupňů. Za hodinu to stouplo o 3 stupně. No a odpolední teplota by měla dosahovat 22, takže no, léto jako ze záhrobí na nás leze a kouká ještě znova, což je super. Dáme si Joy Anonymous z Ezra Collective dohromady a je to skladba nazvaná Joy.
1: Express FM.

your hands in the air real quickly.

0: dnešní den přinášejí zpravodajské servery, tak jedna zajímavá informace je tady. Zdali pak víte, jaká je nejvyšší stavba v Česku? Není to budova, jsou to dva vysílače v Liblicích, jsou to takový stožáry, vysílače Liblice B, které oba dva měří 355 metrů, jsou v takové červeno-bílé barevné kombinaci v barevném provedení. Liblice najdete u Českého Brodu. V roce 1976 tam byly vztyčeny tyto vysílače, které slouží pro vysílání na středních vlnách. A dámy a pánové, tyto liblické vysílače půjdou bohužel k zemi. Takže doporučuju se u nich ještě třeba vyfotit, zvětšnit u této nejvyšší stavby v Česku. Já jsem o Liblicích viděla báječný divadelní představení v podání o 105. Já vám o tom za chvilku řeknu něco víc. Pustíme si další z vašich tipů a je to Laru a její Bulletproof. To je tip, který mi přišel od Honzy. Jestli nevadí, pustím remixu, aby jsme to měli pestré dneska při sobotě.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: To byl Catch the Elephant, Beaches in Tennessee, z Tennessee, teď zpátky do Liblic. Jak už jsem říkala, nejvyšší stavba v České republice, liblické vysílače, dva identické vysílače, definitivně zmizí z obzoru. Ta demolice ikonických stožárů vysílače Liblice u Českého Brodu půjde k zemi už velmi brzy. 350 metrů věží se bude bortit a odstřelovat od 12. do 16. října, přičemž rozřezávání a odklízení té ocelové konstrukce potrvá až do konce listopadu. Pokud bydlíte někde poblíž těch stožárů, tak pozor, od 12. do 16. října, abyste nedostali zásah. Už samozřejmě dostali doporučení vlastníci okolních pozemků, aby se v dotčeném termínu moc nepohybovali v okolí těchto liblických stožárů a vy se tam taky nepohybujte. Každopádně do 12. října máte ještě šanci si je zvětšnit, dokud stojí tyto největší stavby v Česku. Za malou chviličku tu máme Slater, Barry Can't Swim, a taky se vám slíbila, že vám řeknu něco o inscenaci divadla Vo 105 o liblickém vysílači.
1: Za každou firmou je příběh.
2: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
1: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
2: Bez pozlátka, bez filtrů.
1: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
2: Express FM.
3: Express FM. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly.cz. A pohodička na terase taky potěší.
7: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
8: Music. First.
3: Express FM.

0: ještě letní pohodová skladba od Barrican Swim, jmenuje se Dance, Dance, Dance. Je to poměrně nová skladba z našeho playlistu. Zdraví vás, Veronika, přeju vám krásné sobotní odpoledne. Andrej, mají svátek, všechno nejlepší, přeju Andrejkám. No a slibovala jsem vlastně takové pozvání do divadla, protože jsem mluvila o tom, že stožáry liblické půjdou k zemi už 12. října a že o 105 o tom vysílači má jedno představení. Je o mě známo, že tíhnu k poetice divadla o 105. Není to jen tím, že jsme studovali stejné gymnázium na Tálii, když pánové studovali o mnoho ročníků níž než já. No a platí u nich stejně tak, že mlček je zlato, nehlašte se na všechno, když vás někdo vyzve jakoským striptérem, tak tady jsem měla. Já jsem takový aktivní blbec, jo, prostě. Tak ptali se, jestli má někdo narozeniny nebo svátek při jednom představení, oni jsou interaktivní hodně, tak jsem samozřejmě se přihlásila, myslela jsem si, že dostanu třeba nějaký dárek. No dárek to byl, ale trošku zvláštní a bylo mi stydno, protože pánové, už to můžu prozradit, protože to představení už se nehraje, prostě začali tak kroužit s kytarama kolem a hráli písničku Jolene a jak přišel, se schylovalo k tomu refrénu, tak si najednou vyskočili a obklopili mě, vyskočili na stoly, obklopili mě asi v 10 lidech a místo Jolene, Jolene mi zpívali do obličeje Šulín, Šulín. Tak to se mi stalo na Vostopitce. Takže takové je to divadlo. Už se nebudu moc hlásit takhle, až půjdu někam na jejich představení, nicméně chtěla jsem mluvit o těch Liblicích, což je inscenace, kterou mají stále ve svém repertoáru a je to vlastně rozhlasová hra. Což je zvláštní, vy se koukáte na herce, jak hrají rozhlasovou hru, jmenuje se Tragédie Liblice, je to mysteriózní kriminálka, je to špionážní thriller o rozhlasových technicích právě z těch Liblic, kteří se po ukončení celoplošného rozhlasového vysílání na středních vlnách vydávají do malé obce Liblice, kde je vystavěn největší pozemní vysílač ve střední Evropě, o tom jsme mluvili, a podle všeho by měl už být pasivní, ale veškerá měření na dálku ukazují, že stále vysílá a přijímá. Co? Komu? A proč? Takže oni musí přijít na tuhletu záhadu. Režíroval Jiří Habelka a zbytek po 105. Zajděte se podívat do Vzletu v Praze, doporučuju. A my si jdeme pustit další váš tip, který mi přiletěl SMS-kou na naše číslo 602604903 a je to pro malýho kluka, pro Kiliána, nevím kolik mu je, ale jeho táta Martin si přeje APT od Rosy a Bruna Marse. Tak posílám, tady to máte.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

Tak, teď mi tady přišlo přání, prosím zahrát Golden pro mého manžela, aby věděl, že jeho žena je jeho zlato. To je moc hezký. Ale Golden, to jsou K-pop Hunters, že? Já je tady bohužel nemám, ale mám tady stejnojmenou píseň Golden od Jill Scott. A Jill Scott už jsem v našem vysílání neslyšela ani nepamatuju. Takže doufám, nevím, kdo to psal, přišlo to bez podpisu, že pan manžel poslouchá Golden.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Express FM.
5: Hudba. Na prvním místě.

0: how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: Hezké ještě stále sobotní dopoledne vám u vysílání Radia Express přeje Veronika. Jsem vaším společníkem pro celý tento prodloužený víkend. Doufám, že vám to nevadí. A čekám zároveň na vaše hudební tipy 602 604 903. To je číslo, kam můžete propašovat své tajné hudební přání. A já to pustím, pokud najdu v našem archivu, samozřejmě. Nějaké tipy budu dávat taky na to, co byste mohli dělat o víkendu, tak začnu třeba Prahou. Pokud milujete fronty, řadíte se třeba k frontérům, tak si můžete vystát frontu na korunovační klenoty. To je jasné. Ty budou k vidění pouze do 28. Takže pondělí je poslední den. Stále jsem je neviděla, stále prostě nenecházím čas na to, abych tam tu frontu prostě mohla vystát, jo. Takže ale doufám, že mi to vyjde. Doufám, že se nějak do toho vmáčknu. Tak to je jedna fronta a druhá fronta 100% čeká před Petřínskou lanovkou, protože ta byla spuštěna tento týden a všichni se chtějí svést těmi novými, krásnými, červeně blikajícími vozy. Tak to byly dva tipy na to, co v Praze třeba, kdybyste měli náhodou volnou hodinku dvě. Tipy po celém Česku samozřejmě budu rozdávat plnými hrstmi ještě celé dvě následující hodiny. Z muziky tu mám Declana McKennu, taky si pustíme třeba Metro Boomin. Hezký poslech.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

Tak to byl Declan McKenna a teď si pustíme Mata 213 a píseň z jeho nedávno vydané desky Retroskepse, která má před sebou křest. Ten křest proběhne, původně měl proběhnout v Arše, nakonec se odehraje 27. listopadu ve větším prostoru Sasazu. Bude tam asi spousta hostů, předpokládám, a tak dále. Ta nová deska Retroskepse je taková jako sebezpytná, dost negativně hodnotí období, který je už za Matem, za Matějem Čechem, a najdeme na ní taky skladbu, která se jmenuje Písnička mládí. Je to skladba, ve které si zahostoval Florbal. Florbal, to je Lukáš Vidra ze skupiny Dukla, a když se podíváte na klip nebo na nějaký takový jakoby vizuál k téhle skladbě, tak Mata 213, v ní hraje jeho vlastní táta, Michal Čech. Takže Mata 213 a Florbal a Písnička mládí. Víkend na Express FM.

0: Tak to bude Coldplay, Viva La Vida. Zdraví vás Veronika, přeju vám krásné sobotní teď už odpoledne, protože odbyla 12. hodina. Jsem tu místo Radka, přijímám vaše hudební tipy, to je jasný. A mám tu teď takovou hodně horkou zprávu ze stáje skupiny Gufrau, z jejich Pelechu, protože oni mají koncert, chystají na 3. prosince poslední velkou show s Viktorem Kalem, uzavírají tu jejich společnou éru po desce Boyband, každý se pak vydá zase svojí cestou, takže poslední velký společný koncert s Viktorem Kalem na dlouhou dobu. A je to čtvrtek 3. prosince, jak už jsem řekla. A teď právě se v tajné instagramové skupině, skupiny Gufrau, objevila hláška. Stihli všichni lístky do Sazazu, evidentně se to vyprodalo. Nebo by byl pátek lepší, čili přátelé, bude přidán druhý koncert na pátek 4. prosince. Hlídejte si předprodej, pokud vám to uteklo. No a já jsem tu dneska měla takové téma dopoledne a bylo to téma rozlučky se svobodou, protože mě jedna taková rozlučka se svobodou dneska čeká, ne moje, mojí kamarádky Jany, ale psala jsem vám a taky jste mi hodně psali, hojně, děkuju za to, o historky z rozluček se svobodou, které jsou tedy publikovatelné, tak když tak pište dál 602604903 a my si pustíme od Gufrau píseň, kterou dali dohromady s Liferem a jmenuje se No Boyfriend Zone. Rozlučka se svobodou, to je taky taková No Boyfriend Zone, že?
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

si sedni. Trapu, možná je to nemorální, ale já vypadám skvěle, necítíš žambu. Kašli na mistra si fuj s vouskama. Zažiješ kung fu pandu. Panda musel tvůj kluk, spíš pantau, nemá baggy z Vegas, spíš mu to planda. Landa a kdokoliv jiný, když ho vidí hned ví, že s ním není sranda. Ty víš moc dobře, že jsi víc než dobře a já vím moc dobře, že jsi víc než on. Na chuji bobře, jak barmanky v kobře, máš sex appeal. Lasy ti nasypu do drinku celá

0: Mimochodem, Radek Leifer, který hostoval v tomto songu, vynikající výkon předvádí v inscenaci Adiny Šulcové 50 démonů čtverečních v Arše Plus, kde hraje dceru Simony Levandovské. Má krásné dlouhé vlasy a je nacpaný v takových přiléhavých tepláčkách, přiléhavé teplákovce béžové. Moc doporučuju, pokud chcete vidět Radka Leifera v této drag roli. Tak, teď si dáme Strokes. 12.51. Není 12.51, bylo by to zavádějící, je 12.09, přátelé.
1: Weekend na Express FM.
2: Express FM.

0: Halo, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulátor.cz.
1: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle 5. třídy. Atmos EU.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
5: Moon Club, nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Hudba na prvním místě.

0: Tak to byla skupina The Wombats. Školní děti už mají za sebou skoro celý první měsíc školy, zvlášť prvňáčci. Já se vždycky vzpomenu na ty srovnávací fotky, prvňák první den školy a prvňák přišel ze školy. Vždycky jako mě to přijde úplně šílený. No každopádně toto se týká hlavně Lay. Její maminka si objednala písničku pro ní od Eltona Johna a Dua Lipy, Cold Heart. Pustíme se samozřejmě. Děkuju za tip, další z hudebních tipů, a vzpomněla jsem si, protože děti chodí taky prvně do školky tento měsíc a mojeho kamaráda a kamarádky syn Teošek šel poprvé do školky, je to předškolák, takže už je mu 5 let, a ačkoliv ostatní děti mají takový ty zbližovací chvíle, kdy tam musí chodit s rodičema, aby necítili nějakou prostě sociální oddělení od těch rodičů, tak postupně pomaloučku, aby nebrečeli. No tak Teošek hned první den vynadal mámě, že přišla moc brzo a poručil si, že příště má chodit až jako úplně poslední, úplně nakonec, až v 5 odpoledne. Takže tato má dobrý. Každopádně zdravím všechny školáky. Jste fajn, že to takhle zvládáte krásně všechno. A tady je písnička pro Leušku. Cold Heart.
1: Express.
2: Express FM.

Teď tu mám jednu pozvánku na dnešní odpoledne lomeno večer pro všechny, kdo jsou v Praze a kdo chtějí oslavit čtvrt století klubu Cross, tohoto pozoruhodného místa v Holešovicích. Vždycky, když ke mně přijede nějaký cizinec na návštěvu a chce vidět nějaký dobrý klub, tak ho posílám do Crossu, protože tam prostě člověk valí oči, neví, kam se koukat dřív, jak to tam mají krásně vyzdobený. Každopádně dnes se tam teda koná velká oslava už od 14. hodiny. Bude hrát STA, potom Makumba, Akira, Mikim, všechno venku. 20.15 už nastupuje zahraniční host a je to velevážený Dub FX, člověk, který začínal hrát na ulici, propracoval se mezi globální hvězdy, umí skvěle beatbox, umí skvěle loopovat, je to one man band, čili kapela jednoho člověka, protože to, co předvádí, tak prostě zní jako velký orchestr. Převážně hraje dub, hraje reggae, hraje všechno možný. A takže Dub FX už 20.15 až 22 venku před Crossem a potom na třech stagech pokračuje zábava, hrát bude dál Pixie, Akira a další a další a další. Vstupenky jsou stále ještě v prodeji přes Go Out. Jeden lístek vás přijde na 500 korun. A my si od Dub FX teď pustíme skladbu Fire Every Day. Express FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Express.
5: Music first.
2: Express FM.

0: Za malou chvíli vám řeknu něco o tom, že vyjdou známky s Milanem Barošem, který končí svou kariéru fotbalovou a taky pořádá fotbalovou benefici, k tomu se samozřejmě dostanu v příští hodině, ale teď tu mám pro vás úplně čerstvé jméno našeho playlistu. Projekt, od kterého hrajeme zatím první song, nasadili jsme ho teprve ve středu a ta kapela, nebo ta dvojice, se jmenuje Vejža projekt, psáno Vasia. Vejža. Jsou to brácha ze ségrou, Olivia Hardy a William Gao. A když je někdo Vasian, tak je napůl Asiat a napůl Brit. A oni jsou napůl mají čínskou krev, takže jsou to Číno-Britové. No a mají oba dva klasické vzdělání a teď se vrhli prostě do takového indie popu a vydali minulý týden svoji debutovou desku, jmenuje se Nocturne a z ní pochází i ten náš nasazený takový atmosférický single, jmenuje se Vogue. Tady ho máme.
1: Novinka. Express FM.

Víte, co mi to trochu připomíná tím, jak se pod kým valí to disco dole a vůbec tím zpěvem Donu Summer, I Feel Love. Nevím, jestli jsem sama, možná jsem sama. Rozhodně, ale nejsem sama, kdo poslouchá naše rádio. A jsem tu proto, abych dneska, protože je víkend, hrála taky mimo jiné vaše hudební typy. Takže pokud existuje song, který byste teď právě potřebovali slyšet, tak se vám k dispozici na čísle 602-604-903 stačí vytipkat do zprávy song, který chcete slyšet, autora, název a já ho milé ráda pustím. Teď jsem si tady pro vás připravila svůj vlastní tip. Dlouho jsem neslyšela Gossip a dlouho jsem neslyšela Heavy Cross, což je super věc.

0: Tak to byly Gossip a božská Beth Ditto. Já si vždycky pamatuju úplně zbytečný funfakty o těch zpěvácích nebo hercích. A u Beth Ditto si pamatuju, ona se narodila v Arkansasu, že vyprávila v jednom z rozhovorů, že když byla malá, tak tam úplně pravidelně na stole měli pečený veverky, protože tam se veverky normálně jako střílej a jedí jako běžný jídlo. Tak tohle si pamatuju, obec jde to, vždycky, když jí vidím, tak říkám, tohle veverky, když byla malá. No, teď tady pro vás mám takovou ukázku z Express Driveu, což je naše večerní každovšednodenní vysílání, které běží od 16 až do 19 a Express Drive moderují Michal Plšek a Petr Novák a v tomto týdnu jsme tady pro vás vybrali pasáž, ve které si Michal připravil takovou reportáž nebo takové vyprávění o tom, jaké jsou dost neznámé příbuzenecké vztahy mezi slavnými lidmi.
1: No, říká se, že rodina je základ státu a mě docela překvapilo, jaká rodinná pouta jsou mezi různými celebritami. Věděl jsi třeba, že teta Sabriny Carpenter je hlasem Barta Simpsona v originále?
2: Teta Sabriny Carpenter. Hele, takhle, já moc ani neznám Sabrinu Carpenter. No, jo.
1: Mark Ronson je zeťák Meryl Streep.
2: To je fakt, jo. No. To se dobře oženil.
1: On si vzal její dceru Grace Gummer v roce 2021. Ale to mě taky zaujalo, že David Bowie randil s mámou Slashe z Guns N' Roses.
2: Já myslím, že David Bowie randil s nejednou mámou.
1: To je pravda. A osmiletý Slashe prý dokonce jednou načapal, tady hezky píšou, nepříliš oblečené.
2: Jo. Prychytěný při životě.
1: No.
3: Express. Express.
4: Express FM.

0: Tak když kluci říkali něco o těch nepříliš známých rodinných vazbách, tak já tu mám taky jednu takovou překvapivou, dost neznámou sourozeneckou vazbu. Věděli jste, že zpěvák I Love You Honeybunny Sebastian Žak a Emma Smetana jsou bratranec a sestřenice, protože maminka Sebastianová Kateřina Borsíková Žak a maminka Emmy Monika Pajerová jsou sestry. Tak vidíte, tak to tady máte. Takže pustíme se I Love You Honeybunny, to je jasný, musíme. Laser Queen, tady je máme. Můžu vám za chvilku říct, jaké koncerty chystají I Love You Bunny, kde je můžete vidět.
1: Express FM.

0: Tak to byly I Love You Had Muddy, jedna z nejlepších koncertních kapel v Česku. Moc doporučuji návštěvu jejich živého koncertu, protože jim to aktuálně hraje naprosto fantasticky. Křest v Meat Factory byl neuvěřitelný, v životě na to nezapomenu. No a tímto oslovuju i spousta lidí v zahraničí, kteří nás právě poslouchají. Pokud v listopadu budete v Kodani, v Holandsku, v Bredě, v Hamburku, v Kolíně nad Rýnem anebo v Paříži, tak tam všude I Love You Honey Bunny budou hrát. A co se týká Česka, tak na 24. října mají naplánovaný společný koncert se skupinou Taige a je to v rámci série Puls v Paláci Akropolis. Teď jdu vyplnit rychle vaše další přání. Z velkých losin až do velkých losin posílám Radiohead 2 plus 2 rovná se 5 od skvělých matematiků a zdravím Milana a Zuzku a děkuju za tip.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM. FM.

Tak to byla Sugar Mama Beyoncé. Krásné sobotní odpoledne vám u vysílání Rádia Express FM. Přejedál Veronika, dnes tady supluju za Radka. Děkuju vám za vaše hudební tipy. Hned jdu vyplnit další přání. Ivana si přála Jakuba Koeniga. A samozřejmě

Moc ráda pustím skladbu z jeho předešlé desky Hvězdy, která vyšla v roce 2023, na které spolupracoval s 8Kidem, a pustíme si skladbu dál, ve které hostuje virtuální zpěvačka, která si říká Niva. Takže dál. Samozřejmě můžete posílat další hudební tipy, ještě na to máme celou hodinku, ještě tady mám asi zhruba 4 místa na vaše songy 602, 604, 903, to je to číslo, kde přijímám vaše textovky. Děkuju.

0: těch 10 hodin, co jsem začala vysílat, se oteplilo za okny našeho studia o 7 stupňů a teplota jde stále vzhůru. Dneska má být až 22 stupňů Celsia, takže, jak říkám, ukázkové babí léto. A to babí léto, přátelé, bude vrcholit pondělí, úterý, ve středu, ve čtvrtek. Nádhera, bude 23, 24, možná i 25 stupňů, v pátek už trošku míň a pak už to začne klesat. Takže krásných 7 dní babího léta máme před sebou. Nevím, jestli nás poslouchá paní, která se jmenuje Nelly a veze holčičku někam na narozeninovou oslavu a má za manžela Davida. No tak prosím vás, tohle to je od něj, je to Macklemore.
1: Express.
2: Express FM. FM.
3: When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face, she's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League, a pre-K.

0: Před chvílí jsem zmínila, že fotbalista Milan Baroš bude mít vlastní známku. K tomu se dostanu, ale důležitá věc se dnes odehraje v Ostravě. Tam se totiž na městském stadionu odehraje benefice, během které se Milan Baroš ještě jednou rozloučí s hráčskou kariérou. To utkání je vyprodané, účastní se ho také další bývalé hvězdy fotbalu jako Tomáš Rosický, Petr Čech, Jan Koller, Marek Jankulovský, Patrik Berger, bude tam Vladimír Šmicer, budou tam oba synové Milana Baroše a dokonce i jeho bratr v sestavách. Během toho utkání se bude natáčet, protože na začátku příštího roku by se v kinech měl objevit film Srdcař. A právě z dnešního dne tam bude záznam a co se týká té známky, tak ta vyjde 28. října v den Barošových 45. Za malou chvíli si dáme Crystal a pustíme si taky Rachel Chinnurery. Hezkou sobotu vám přeje Veronika.
1: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
3: Prague Sounds, the festival.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skutry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Music. First.
10: Express FM. Tohle je Express FM.

0: Prodloužený víkend můžete, milí posluchači, využít také k poslechu rozhovorů, které tady vedeme v našem podcastu na webovkách expressfm.cz. Najdete tam nový rozhovor s reperkou Athénou Chlebovou, která vydala novou skvělou desku Atentát, a najdete tam také náš nejnovější rozhovor, který vedl Petr Novák s Leošem Kyšou, což je novinář, ale hlavně spisovatel sci-fi a fantasy, který píše hodně často pod pseudonymem František Kotleta. Je to také výrazná postava českého klubu skeptiků Sisyfos, v rámci svých skeptických aktivit se věnuje hlavně paranormální výzvě. No a s Petrem si povídali o tom, jestli se jeho v uvozovkách proroctví v těch sci-fi knížkách naplňují, o tom, jak to má s AI, jestli ji pustí do svých textů či nikoliv, a taky se Petr psal a ptal, jestli pan Kyša používá ve svých knihách sprostá slovíčka.
1: Jo, já používám často sprostý slova, já jsem z Bruntálska, takže u nás se samozřejmě mluvím sprostě, a taky jsem studoval v Opavě, působil jsem v Ostravě, takže tam jsem se naučil vyprávět vtipy, které mají jenom jedno slovo, jsou skvělý. Takže sprostý slova nejsou problém. Samozřejmě je to součást normální mluvy. Já se snažím, aby ty lidi, ono vždycky v literatuře, když ty lidi mluví, když píšete přímou řeč, tak to není přesně to, jak ty lidi mluví. Ale snažím se tomu maximálně jako přizpůsobit, takže když vám někdo ustřelí nohu, tak určitě neřeknete jej danánku, šmaria, to je ale bolest.
0: No, taky se směju. Celý rozhovor uslyšíte, jak už jsem říkala, v podcastu, který najdete nejen na našich webových stránkách, ale také na všech podcastových platformách jako host Express.fm. No a teď jdu vyplnit váš další hudební tip alias přání, který přišel od Lucie, takže trochu zvolníme a podíváme se na Island za skupinou Sigur Rós a krásně laděnou písni Hopi Pola.
2: Express.
3: Express FM.

Ve 13.39 dohrává píseň Head on Fire od Griff a Sigrid dohromady. A přišel mi další hudební tip, tentokrát od Dominiky, která by si přála slyšet Michaela Kiwanuku s Cold Little Heart. Samozřejmě, Dominiko, pustím moc ráda. Nevím, jestli jste slyšeli ty smutné zprávy od Michaela Kiwanuky, ale dlouho si nehlásil, asi 2 roky, a teď dal světu vědět, že jako 38letého ho postihla mrtvice, a to vinou krvácení do mozku, které vzniklo vinou vysokého krevního tlaku. Došlo k silnému a velkému poškození jeho mozku. Michael Kiwanuka ležel asi 3 měsíce na jednotce intenzivní péče a na plicní ventilaci. Nicméně poskytl jeden velký rozhovor, protože bude vydávat desku, kterou natočil už předloni, jmenuje se Future, vyjde 23. října. Je to první deska, která vyjde v jeho produkci. Michael Kiwanuka v tom rozhovoru říká, že ta cesta za zotavením bude ještě hodně, hodně, hodně dlouhá, a protože mozek není stále zdrav a v rychtiku, tak mu přejeme, ať se zotaví co nejrychleji a ať je na tom stejně dobře, jako byl na tom před tou mrtvicí. Takovéto věci se stávají. Michael Kiwanuka sám říkal, že ten vysoký krevní tlak měl nediagnostikovaný a že to teď použije jako platformu pro to, aby šířil povědomí o tom, že lidé tmavé pleti mají k tomu vysokému tlaku sklony a že by se měli nechat testovat a případně brát prášky na snižování toho vysokého tlaku. Teď se od něj pustíme píseň Cold Little Heart.

0: KFC ti zase nabízí víc.
1: MacBooky Neo,
0: iPhone 17,
1: laserové projektory,
0: sluchátka Apple Beats
1: a stovky dalších cen.
0: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
0: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland
4: Express FM.
5: Hudba. Na prvním místě. Express

pondělí si připomeneme bratrovraždu z roku 935, která nás připravila o našeho patrona naší země, knížete Václava. Víte, kolik bylo Václavovi Vaškovi, když zemřel rukou svého bráchy? 28 let, takže ten Václav na koni, na Václaváku nahoře, já ho vždycky vidím jako nějakýho pána kolem 50, ani 28 mu nebylo na té bronzové soše. Tak, chtěla jsem říct to, že v pondělí jsou zavřené ty větší obchody s plochou na 200 metrů čtverečních. Pozor na to, pozor, malé večerky budou otevřené, na letišky budou otevřené obchody na benzínových pumpách, ale ty větší obchody prostě mají zavřeno. To je od Veroniky pro tento den úplně vše. Zítra tady budu zase a zase budu hrát vaše hudební tipy, za který vám moc, moc děkuju. A na rozloučenou s přáním hezkého dne vám pouštím tuhle pecku od kapely, která se nedávno vrátila na koncertní scénu, a doufám, že to nebyla jednorázovka, protože Bow Wave si přejeme slyšet a vidět naživo víc, víc Boreček. Mějte se krásně a zítra ahoj.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
7: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
9: Express FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.

0: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
2: Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
4: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat. To musíte zažít.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Restaurace Masarička slaví 5 let. Přijďte ochutnat narozeninové menu se speciálním smaženým sýrem, oblíbeným masarykovým dezertem a slavnostním koktejlem. V jedinečné atmosféře restaurace na historickém Masarykově nádraží. Masarička. Už 5 let měníme jídlo v zážitek. www.masaryčkarestaurace.cz.
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
9: A můžete využít i výhodné financování.
8: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
10: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
11: Express. Music first. Express FM.

0: Hugo, Aperole, Fiero, volal někdo letní osvěžení, už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
1: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
4: Music. First.
5: Express FM.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
1: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
2: Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skutry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Restaurace Masarička slaví 5 let. Přijďte ochutnat narozeninové menu se speciálním smaženým sýrem, oblíbeným masarykovým dezertem a slavnostním koktejlem. V jedinečné atmosféře restaurace na historickém Masarykově nádraží. Masarička. Už 5 let měníme jídlo v zážitek. www.masaryčkarestaurace.cz.
7: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
8: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
9: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morivo Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
10: Express FM.
11: Hudba. Na prvním místě.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.

Novinka. Express FM.

0: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
2: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Restaurace Masaryčka slaví 5 let. Přijďte ochutnat narozeninové menu se speciálním smaženým sýrem, oblíbeným Masarykovým dezertem a slavnostním koktejlem. V jedinečné atmosféře restaurace na historickém Masarykově nádraží. Masaryčka. Už 5 let měníme jídlo v zážitek. www.masaryčkarestaurace.cz.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
10: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Express. Music first. Express FM.

0: e-u.cz doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
2: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
3: Věda. Řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: One ticket, please.
1: Sobotní večer.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

Zip trip, Fantasia.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

Saturday Night Fever. Party music na sobotní večer.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM. FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Music. First.
2: Express FM.